Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Jedeme do podzemí Šomperka. Historickýmo tajemno by sice napovídalo, že míříme k místnímu zámku, ale to je tak asi všecko. Zámeček, jak se toď říká, byl kdese sídlem šumperské železniční průmyslovky. Pod její tělocvičnou oddělali tajný bunkr, z kterého se převálečným stavom měl řídit drážní provoz po celé Moravě. Přepomeňme jenom, že tenkrát správa střední dráhy sídlela v Olmiko a v katastrofických scénářích se všecké její dispečerské pracoviště měly přesunout právě do šumperských katakomb, v kterých bylo až všecko narichtované. K ostrýmu provozu bunkr nikdy neposloužil. Na pár cvičeních se ale dispečink průbl. Podzemí není nafakovací, tož si prohlídko zavčaso zajednete na stránkách Šomperského infocentra.
1: Rádio Hana.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání. To byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to strašně užívali.

0: Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový singl Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
4: K soudu prostřednictvím telekonference.
5: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
2: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Haná šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Haná. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý

0: Studio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Then the rainstorm came.

0: Rádio Hana.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Dobré ráno na Hané.
3: Dobré ráno na Hané.
4: S tmou se kříž.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Siri, moc se na ně těším.
1: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
2: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
0: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
2: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
0: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
1: Pojedu do Bergama.
0: Všichni si užijte léto.
2: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
0: Ať je italské léto nahané.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Není snad světová strana, z které by přes Hanou nebyl vidět svatý kopeček. Je málo takových, kteří tam ještě nebyli, ale my vás tentokrát vymem na špacír po naočné stezce svatý kopeček. Můžete si vybrat, jestli to dáte z kopečka kolem zoologické do centra Radíkova nebo obráceně. Na oba dva konce se dostanete busem od olomouckého Hlaváko. Značená trasa má pár kroků přes 7 kiláků a provede vás kolem storánka Jiřího Volkra, klášterní zřícenina Kartolska nebo Radíkovské přehrade. Cestou lesama kolem svatého kopečka se dozvíte něco o místní přírodě a historii. Ještě před té příležitosti zabrousíte aj za zvířátkama nebo k poutní katedrále je na vás. Ale špacír po naočné stezce svaté kopeček vám půjde k doho.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Svato vavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svato vavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme si to strašně užíváme.

0: gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stín je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový singl Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Posloucháte víkendové vysílání Rádia Hana. Dobré ránko. Už bude 7. Venku jasno, čeká nás parádní víkend. Jaké bude počasí, kam vyrazit, víkend trávíme společně. Děkujeme za to.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Máme Coldplay. Z domácí muziky nás po

0: hitem pro dnešní ráno je Laura Pausini. Až uslyšíte tenhle hit kompletní a celý, voláte naše studio balík pravé italské kávy a možnost být ve finále o třídenní výlet do Bergama, to je dárek pro vás. Souhlasíte? 6.57.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten 100-tonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
5: i o víkendu.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Dobré ráno na

0: Opravdový lidský dotek prostřednictvím FM vl nabízí Bruce Springsteen. Dneska všichni potřebujeme ten pravý human touch, i když občas hvězdy předpoví nějaký poctivý kontakt se sluníčkem a malé spálení k tomu dneska může dojít. Předpověď počasí už během 20 minut, ale teď se pojďme podívat s úsměvem, co nás podle vesmíru vlastně čeká.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka, víci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: 7 hodin, 29 minut, víkend strávíme společně. Už se to rozjelo i na našich rádiových sociálních sítích, na Facebooku píšete, jak se máte, co děláte, kam dneska vyrážíte. Děkujeme.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: A přejeme krásné letní ránko. Sobota je jako stvořená pro parádní zážitky. My pro vás máme nálož skvělých tipů, kam dneska vyrazit. Pokud máte chuť na skvělou muziku a trošku té kultury pod širým nebem, bacha, Olomouci v letňáku pokračuje shakespearovské léto s tramtarí. Dneska večer se můžete těšit ale na fascinující tragédii paní Bovaryová. No a jestli vám v žilách proudí spíše tvrdší muzika, zamiřte do hranic. V letňáku to dneska rozbalí přehlídka Hard and Heavy kapel na akci Rokové hranice v čele s německou power metalovou legendou Freedom Call, typicky německý název. No a nezapomeňte, že se dá příjemně schladit i v kině nového Spidermana s podtitulem Z Brusu nový den si můžete vychutnat v premiér cinema v Olomouci, pak taky v kině v Boskovicích a nebo v Šumperku.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz.
0: Víkendové počasí skoro jasné až polojasné. Teploty 27 až 30 stupňů.
2: Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
1: Ráno nahané.

0: Čeká nás zase ale velký hit, velké léto, buďte s námi, mrkneme na to, jak se ochladit a do 15 minut. Nové počasí, zprávy i doprava.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Letos v létě to dobře známe, tropy, vedra a kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: prázdniny roku 1991 a Roxette Spending My Time. Posloucháte Víkend na Hané, děkujeme za to, na Facebooku už píšete, kam vyrážíte, co děláte, jak se máte. Mrkneme se na to a budeme hrát.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Z Bee Gees. Opět a Radeček. Výlet do Bergama na 3 dny a ranní porci pravé italské kávy můžete mít i vy, když vychytáte tento hit. Tohle je italská diva Laura Pausini, Strani Amori, bude hrát ještě někde ráno, až to uslyšíte celé, voláte naše studio. Pokračuje italské léto na Hané, teď máme 7.55 a máme zprávy dřív než ostatní.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion. V Olomouci během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
5: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
4: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
0: Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
2: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Zdravíme za volant, pozor u zubří, záchranné práce po nehodě osobáku, hasiči i záchranáři na místě. Na dálnici D1, kilometr 215, nás čeká zdržení, tady stojí porouchaný kamion, dejte si pozor ještě na hlídky, měří se u Velkého Opatovce, v Kroměříži na Kojetínské a taky na trase z Vážan na Tlumačov. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ano, všechno je v pořádku. A pokud občas na vás padne nějaký stína, nebo máte pocit, že prostě život nehraje moc fér, tak tahle hitovka to řeší. I kdyby se dneska svět točil klidně po zpátku, tak s touhle muzikou i nabitým kalendářem bude dnešek prostě skvělý. Je sobota 8. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička. V tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: rockový predátoři od Scorpions, You and I, klasická letní hitovka roku 1996. Slaďák, jak má být, 8 hodin 29 minut. Co budeme dneska dělat?
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Užívat si víkend naplno, zní odpověď, ať už plánujete vyrazit s rodinkou nebo partou přátel. Tak v našem regionu to pořádně žije. Ve Štěpánově i v Přerově probíhají tradiční svatovavřinecké hody. I s naší účastí ve Štěpánově kolegyně Martina Kvítko, v Přerově Štěpán Horák. No a tak se na vás moc těšíme. Hudba, tradice, atrakce pro děti. Třeba v Přerově zazní hity Ivety Bartošové, zítra to rozjede Děda Mládek Illegal Band, tedy to jsem ve Štěpánově, v Přerově zítra Olympik, Jana Kirchner, Kamil Střihavka i historický jarmark. No a pokud chcete zažít nějaké opravdové hanácké koniny, tak můžete zajít do Příkaz, na gruntu vás čekají jízdy na koni, budou se péct buchty a bude i pohádkové divadlo. Víme, co se kde děje, přispíváte i na našem Facebooku, napište, rádi odvysíláme. No a k tomu počasí, převážně skoro jasné až polojasné, řekl bych, bude pod 30, takže se dneska výrazně ochladí, ale zítra zase tropy a jasno, jsem tam bouřka.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: Rádio Hana.

0: Michael Jacksona vystřídají Genesis a nebo No Name 8.42.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
3: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
2: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
3: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
2: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
3: Přesně tak.
2: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dnes vysílá s námi. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: až uslyšíte tenhle pravý italský megahit, voláte naše studio. Teď je 8.56 a máme nové zprávy.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu čd.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
1: Sport.
0: Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičem v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu, Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
1: Počasí.
0: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů. Jednička, kilometr 265 ve směru na Ostravu, odstavený osobák. Problémy jsou taky u Zubří na Vsetínsku, kde po havárii osobního auta probíhá vyšetřování nehody. Policejní hlídky hlásíte v Hranicích, při průjezdu D1 u Přerova přímo u odstaveného auta a v Kroměříži stojí na Chropínské. Dobře dojeďte taky v sobotu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlaní.

0: Donna Hummer.
1: Tahle snělka je prostě boží, muzika italiana, italské léto na Hané, 9 hodin a 15 minut. Je mi ctí představit žijící italskou legendu, nejenže sbírá ceny Grammy, Zlaté globy a nominace na Oscara, ale střihla si taky národní hymnu na zahájení zimní olympiády v Miláně, moderovala festival v Sanremu a pořád aktivně vystupuje. Je to zpěvačka Laura Pausini a je nám ctí představit vám letní hitovku Strany Amory. Je to současně výherní hit našeho italského léta, balík kávy a postup do finále o cestu do Bergama. Právě teď pro vás, no teda pro toho nejrychlejšího. 585 22 55 88.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry

0: italská diva Laura Pausini, Strány a Mori v našem vysílání, taky Regina, takže italsky asi Regina. Hezké dopoledne, Regi.
1: Dobré dopoledne.
0: Nebo dobré ráno, nevím, co děláte teda
1: zrovna. Dobré ráno.
0: Co děláte, jak se máte?
1: Zrovna teďka vyjíždíme s manželem někde na výlet, máme dneska 18 let výročí svatby.
0: No tak to jste se dovolala úplně fantasticky. To můžu zahodit celý připravený vstup a vy mi můžete říct, tak jste se seznámili, proč vám to tak dlouho vydrželo. Můžeme si vykládat třeba 10 minut teďka. No tak počkejte, tak tři plusáky na manžela vystřelte.
1: Tři plus, tolerantní, milý, laskavý. A je prostě nejlepší.
0: Je, tak to je krása. Tahle písnička je taky hodně zamilovaná, i když teda spíš tak, jako řekl bych, jako bolestně je o složitých, bolestných a milostných vztazích. To se vás asi netýká, ne?
1: Ne, netýká.
0: To je skvělé. Laura Pausini zpívá taky anglicky. Její největší hit, který v našem playlistu je Jako doma. Potom i tenhle výherní ještě během léta někdy padne. No ale samozřejmě Strány a Mori, to je dnešní výherní song, který vás vlastně přilákal do našeho vysílání, takže už můžu blahopřát. Balík pravé italské kávičky už je v podstatě doma a automaticky taky postupujete do finále o výlet do Bergama. Tak tady se nemusím ptát, koho byste vzala sebou.
1: No určitě, vzala bych manžela.
0: Perfektní. Já jenom poprosím, aby to všechno bylo korektní, tak je potřeba se podívat na stránky Radio Hana.cz a ještě se doregistrovat do téhleté soutěže, jakože to myslíte prostě vážně, jo?
1: Ano, děkuji.
0: Dobře, děkuju. Tak hezký výlet a krásné výročí přejeme. Paráda.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: Naschledanou, díky.
1: Radio Hana.
0: Děkujeme.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tak.

domů do kuchyně? Jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: posloucháte Hanou, posloucháte One Republic. Ve velkých uvozovkách se dneska brutálně ochladilo, bude jenom 26 až 30. Místy přeháňky, ale zítra opět teploty nad 30. Prostě ideální čas zase někam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Naše nabídky na víkend nekončí. Pokud vás to táhne za historii, vyražte na Sovinec, na program Past na medvěda se sokolníky a šermíři. V Prostějově přímo na zámku zase do neděle probíhá historický první nádvoříčko plné her, workshopů a divadla. Neděle u olomoucké Olympie startuje Round and Rave kombinující běh s muzikou. Na Poděbradech vás pobaví divadelní horory a večer na olomouckém Letňáku to zítra odpracuje Adam Plachetka a Ondra Havel. No a sluníčko pálí, nezapomeňte skočit do vody, třeba na Poděbradech, Náklé, Plumlově nebo v koupalištích Bělkovice, Lašťany a nebo v Litovli. Všude tam zdravíme už teď.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
0: A letní imigrant nebo Alex Warren za moment.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říz. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedeme do podzemí Šomperka. Historicky tajemno by sice napovídalo, že míříme k místnímu zámku, ale to je tak asi všecko. Zámeček, jak se to říká, byl kdese sídlem šumperské železniční průmyslovky. Pod její tělocvičnou oddělal tajný bunkr, z kterého si převálečným stavom měl řídit drážní provoz po celé Moravě. Přepomeňme jenom, že tenkrát správa střední dráhy sídlela v Olmiko a v katastrofických scénářích se všecké její dispečerské pracoviště měly přesunout právě do šumperských katakomb, v kterých bylo až všecko narychtované. K ostrýmu provozu bunkr nikdy neposloužil. Na pár cvičeních se ale dispečink průbl. Podzemí není nafakovací, tož si prohlídko zavčaso zajednete na stránkách šumperského infocentra.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Máte před námi počasí, dopravní zprávy, je hezky hodně policejní hlídek, tak si to poslechněte. Po desáté jukebox, budeme hrát na vaše přání. Máme od vás skvělé tipy, kam vyrazit.
1: Hit

0: může být váš někdy do oběda, to určitě zazní.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
3: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
1: Sport.
0: Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v sobotu.
1: Počasí.
0: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30. V neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Pozor na cestách, mám pro vás čerstvý dopravní přehled. Největší opatrnost na dálnici D46 z Olomouce na Vyškov za exitem Brodeku Prostějova. Jde na 10. kilometru lidi na silnici u odstaveného auta. Další odstavené auto na Krajnici ve Šternberku, Vývavské ulici a taky v Zádveřicích Rakové na 49. Na co si dát pozor? No, na rychlost a policii. Hlídky jste viděli na D1 u exitu Kojetín, na D46 u Brodku Prostějova, přímo ve Vyškově v ulici Tržiště, stojí v Poličce na Hegerově ulici. Radary potkáte i ve Zlíně na Mariánském náměstí a v ulici Mezilesí. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
6: Rádio Hana
1: a Jukebox. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Radio Haná, víkend na plné pecky a společně i v našem jukeboxu. Tak kdo píše na našich sociálních sítích, Janča má dneska narozeniny, posíláme obří gratulaci, paní Jana Malá zase chystá velkou oslavu maminčiných 70 a vnučka Moniky Hlavové slaví 4 roky. Pavla Šperlíková dneškem startuje, jak se má, píše 5. gumy. No tak vám všem, kteří dneska cokoliv slavíte, my vám k tomu hrajeme jen to nejlepší.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
7: Rádio Hana
8: a Jukebox.

Hezkou sobotu přeje Rádio Hana a Jukebox. Na Hané to neskutečně žije. Ludská řádí Spartou na litovelském pivobraní. Simča si v Bohuňovicích dává kýtu při dobré muzice. Ve Štěpánově zase podle Renatky a Moniky vypukly tradiční hody. No a pokud dneska bojujete na triatlonu v Majetíně, zdravotní dozor Evička vám všem posílá hodně sil a my se k tomu přidáváme. Díky, že posloucháte. Vaše číslo 1, Rádio Hana, Jukebox.

0: Rádio Haná a Jukebox. Rádio Haná. Kam vyrazit?
1: Taky v sobotu víme, kam vyrazit. Pokud máte chuť na divadlo, olomoucký leťák dnes kláká na tragédii paní Bovaryová, v neděli na hudební show Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. V neděli vás navíc na Poděbradech pobaví i šťavnaté divadelní horory z Poděbrad. Slavit se bude na Hodech ve Štěpánově s písničkami Ivety Bartošové, v neděli s Děda Mládek Illegal Bandem a samozřejmě i s naším rádiem. Nadupané hody pokračují s naším moderátorem Štěpánem v Přerově, kde to rozjedou Olympik, Janka Kiršner nebo Kamil Střihavka. Rodiny s dětmi nadchnou lidové koniny v Příkazích, pohádkové nádvoříčko na zámku v Prostějově nebo hrad Sovinec se Šermíři a Sokolníky. Rokeři by neměli minout sobotní hranice s německými Freedom Call a sportovci nedělní běžecký závod Run and Rave u olomoucké Olympie. Jestli plánujete koupačku, schlaďte se na Poděbradech, náklu i na koupalištích po celém regionu a v kinech vás čeká nový Spider-Man i dětská tlapková patrola.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

si že tém. studio@radiohana.cz nebo naše sociální sítě. Jukebox, vaše vzkazy, co děláte a jak se máte. Honza dneska vaří španělské ptáčky z rýží, odpoledne plánuje pahení lázeň v hospůdce. Zdenka naráží sud, žhavý grill, Miluška, ta objíždí oblíbená místa od Poděbrad až po Lobeckou chatu. Lukáš, ten se léčí ve Šternberku, nasazuje sluchátka, ladí Hanou a doufám, že nic nebude dělat a že ho nikdo nebude rušit, ani žádná sestřička. Tak snad to dopadne dobře. Radio Hana, nejlepší hudební výběr v našem sobotním jukeboxu.

0: Milk and Sugar, skvělá nálada, letní rádio Hana, možná jste si nás spustili až teď, je to dobře, Olomoucko, Blanensko i Bruntálsko, nejlepší hudební výběr a po 11.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Pustím vám Coldplay. Z české muziky zaspívá Sebastian. Italské léto nahané pokračuje i v srpnu, i o víkendu výherní song Andrea Bocelli. A tahle ta pohodička vám přinese možnost být ve finále o zájezd do italského Bergama a balík těstovin, co víc si přát. Teď nové zprávy počasí a aktuální doprava.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
2: Sport.
0: Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte i o víkendu.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na kompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje. Víme, jak se jezdí tady a začínáme na D35. Od Mohelnice, když jedete na Olomouc, před exitem Křelov, počítejte s komplikacemi. Kilometr 261, stojí tady porouchané auto, zpomalte. Pokud máte namířeno do Velké Bystřice, tady se dořešuje nehoda dvou aut, pozor na cestu. A do třetice Jivavská ve Štartberku, na krajnici zůstalo odstavené auto. Policejní hlídky jste viděli v Olomouci na Hněvotínské na D35 před exitem Křelov u porouchaného auta. Na D55 stojí hlídky mezi exity Otrokovice sever a Hulín východ a taky u Starého Města na obvyklém kontrolním stanovišti. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana.
2: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: po 11. hodině jste si naladili Rádio Hana a náš jukebox. Posluchači jsou v jednom kole. Píšete na mail, na Facebook, na naše sociální sítě. Janča Jilková se vrací z Letné z koncertu Marka Ztraceného. Odpočinek ale nehrozí. Dorazí i rodina z dovolené, takže nastává velká prací kampaň. Danča zase jede z hranic až do Plzně na den z televizí Nova a Janča Pospíšilová míří na akční dvoreček radosti do Ptenského dvorku. Všichni si to moc užijte a u toho laďte naše vysílání. Díky za to, jukebox, Hana, jedem dál.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Přeje.

0: Tentokrát je balík skvělý, fantastický, no a vlastně podle mě i docela těžkých těstovin, protože ta cena je velikánská. A být ve finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Mám pro vás další fantastický letní hit. Andrea Bocelli zpívá písničku, je to taková můza o lásce k ženě, Žij prostě pro ní. Písnička z roku 1995 a zpěvačka Georgia v tomhle skvělém duetu Jenom a jenom pro vás. No tak pokud právě teď posloucháte, ještě jste v naší soutěži nevyhráli, tak klidně žhavte naše linky a musíte být první. 585 22 55 88 italské léto nahané Andrea Bocelli Vivo Perlei a další výherní song naší velké mega letní soutěže Jenom pro vás.
1: Výlet do Bergama. To je italské léto nahané.

0: Tohle je Andrea Bocelli, tohle je zpěvačka, kterou možná znáte, možná ne, ale italská zpěvačka Giorgia Torani je vlastně jedna z nejrespektovanějších popsoulových zpěvaček v Itálii a přirovnávána aspoň v Itálii k Whitney Houston. No a na telefonu už je náš další výherce soutěže Italské léto na Hané, měl by to být Jirka ze Šternberka. Dobrý den, ahoj.
1: Zdravím, Marku, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak znáš tenhle hit, nebo je to spíš takové osvěžení po letech?
1: Andrea Bocelliho znám, ale tenhle hit určitě jako neznám.
0: A je to v pohodě?
1: Je, naprosto.
0: Já musím říct, že tenhle hit byl dokonce pro velký úspěch přespíván v dalších jako variantách, protože se stal z toho globální hit ve Francii, Javi Purel s Elenou Segarou, ve Španělsku s Martou Sanchez písnička, nebo dokonce německý duet Andrea Bocelliho s Judy Weiss se jmenuje Ich liebe für sie. No a pozor, můžeš si tipnout, o čem ta písnička je?
1: Typu, že o lásce?
0: No. A paradoxně to není písnička o lásce k ženě, ale k téhle hudbě, je to takové jakoby vyznání, které v téhle písni Andrea Bocelli dal právě hudbě a vypráví vlastně o tom, ale je to jak ve vztahu k dobrém i ve zlém, dává sílu v těžkých chvílích a přináší mu životní smysl. Balík těstovin je pro tebe připraven, doufám, že jsme se trefili do tvého gastro vkusu.
1: Super, těstoviny miluju.
0: Parádička, Itálie, Bergamo, byl jsi někdy, nebo by se stěšil i?
1: V Bergamo jako jsem nebyl, byl jsem v Itálii, je to už pár let zpátky, ale v Bergamo jsem ještě nikdy byl, určitě se těším.
0: Skvělé, potřebuji, abys profičel na našem webu pravidla, registroval se a na konci prázdnin, respektive 1. září ráno, losujeme někoho z vás. Tak moc blahopřeju a přeju krásný víkend do Šternberka.
1: Moc děkuju, pěkný do Šternberka.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana. Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: Počkejte, užívejte!
1: Prošme jdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt.
4: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtarie.cz.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Rádio Hana
10: a Jukebox.

a dobrý den všem. Ladíte Jukebox, tady je Hana. No a čtu vaše vzkazy třeba z našeho Facebooku. Rodiče a prarodiče podle mě mají dneska velké důvody k hrdosti. Verča ráno vyprovodila dcerku s oddílem Lvíčata ze Štěpánova na 16-denní skautský tábor. Simonka zase drží palce dcerunce, která dneska tancuje latinu na akci Mayday ve Vendrini. No a všem držíme pěsti a přejem parádní zážitky, ať už děláte cokoliv. A díky, že píšete. Hana.

0: Právě teď v létě do pusy létají agresivní vosy.
1: Cože?
0: Ne, nevymýšlím si, přesně to se mi včera stalo.
2: Kristova noho.
0: Přímo mezi rty mi přiletěla vosa a bez milosti mě píchla. Možná si říkáte, že tohle je extrém. No ano je, na druhou stranu. Stačí chvilka nepozornosti, vosa vleze do plechovky s limonádou, schová se do pivní pěny nebo si sedne na sladký zákusek, člověk si ji vůbec nevšimne a dostane žihadlo do rtu 1-2. Co potom dělat? Když nás vosa nebo včela píchne do rtu anebo do úst, přikládáme studený obklad anebo cucáme led. Hlavně chladit to pomůže zmírnit otok. Pokud se ale objeví horší alergická reakce, hůře dýcháme, objeví se otok jazyka nebo krku, případně máme potíže s polikáním, okamžitě voláme 155 a na nic nečekáme. A ještě jedna rada na závěr, my to říkáme tady v rádiu každý den a řekneme to i dneska. Před každým napitím se raději podívejme do plechovky anebo do sklenice, jestli tam není nezvaný okřídlený návštěvník s žihadlem. Domluveno?
3: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.

Sobotní pohodička, vaše letní rádio a číslo jedna Hana a náš jukebox. Tak velký respekt všem, kteří taky dneska táhnou nějaké ty pracovní směny. Soňulka, Leontýnka a Petr jsou na deni, Danča slouží v nemocnici, ahoj, Květuška zase ráno darovala plazmu v Olomouci, no a Kačka tak kroutí poslední šichtu, protože zítra balí s rodinou na velkou dovolenou. Tak díky, že nás posloucháte taky v práci, ale třeba i doma, anebo na cestách. Tady je vaše Hana, bude 12, chystáme čerstvé zprávy, počasí a novou dopravu.

Jukebox na Hané je ve finále, další zase zítra mezi 10. a 12. hodinou. K obědu Benson Boone, Karel Gott, Bruno Mars a nebo Taylor Swift, buďte s námi. I odpolední program je skvěle nabitý. Teď zprávy, počasí a nová doprava.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
0: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
3: Sport. Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Jsou tady další rychlé dopravní zprávy. Pozor na D1 z Říkovic na Vyškov, kilometr 260 u exitu Kroměříž východ, odstavené osobní auto. Místo je průjezdné s opatrností. Další odstavená auta na D1 před exitem Říkovice a taky v Oseku nad Bečvou. V Olomouci dvě dopravní komplikace, jednak čerstvá nehoda v ulici Tovární a taky v Dolní Libině počítejte s další dopravní komplikací. Policejní hlídky hlásíte z Tovární, z D35 u exitu Nebylany, stojí v Mohelnici na Třebovské, na D1 u exitu Kroměříž východ a na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Stojí taky ve Světlé hoře a u exitu z Vyškova na Brno. Dobře dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: rána.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička, v tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
1: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelce na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce včetně výlukového jízdního řádu jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
0: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
3: Sport. Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičem v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
2: Počasí.
3: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů. Řidiči v Lipníku nad Bečvou, pozor na víkendová omezení. Kvůli sportovní akci platí úplná uzavírka Osecké ulice. Objíždí se přes doktora Brzobohatého. Zastavit se musíme i v Litovli, tady začala dlouho očekávaná oprava historického svatojanského mostu. Pro auta zůstane uzavřený až do konce listopadu, chodci ale projdou. Dobrý den a šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte sobotní vysílání Rádia Hana. Jsme s vámi všude tam, kde se něco děje, taky na Přerovských horech s kolegou Štěpánem. Ahoj.
1: Krásné sobotní odpoledne všem posluchačům Rádia Hana přeje Štěpán Horák z Přerova, kde taky dneska pokračují svatovavřinecké hody. Sobotní program nabídne opět spoustu kultury a folkloru. No a když se podíváme na ten hlavní program tady na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, tak už máme za sebou Přerovský Academic Jazz Band. No a právě teď hrají o 14:30 borci z legendární přerovské kapely Forum. Z těch největších domácích hvězd českého showbiznisu tu dnes bude taky o 16:30 Pavel Salta a v 19 hodin vystoupí Jana Kirchner. No a celý ten dnešní program potom půjde do velkého finále v 21 hodin, kdy dorazí historický průvod v čele s Přemyslem Otakarem II., který připomene 770 let od doby, kdy byl Přerov pasován na královské město. Tak to jsou přerovské svatovavřinecké hody právě dnes a Rádio Hana je u toho.
0: Říká Štěpán Horák a zve na Přerovské hody ještě dnes odpoledne. Štěpáne, díky, posloucháte Hanou, jedeme dál.

0: plné pecky. Někdo vaří poctivé španělské ptáčky, jiný už rozpaluje grill na zahradě a další objíždí výletní místa od Poděbrad až po Loveckou chatu. Za malou chvíli tě čeká rozhovor s top hostem, který ti k téhle atmosféře sedne jak ulitý.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká nebo přelaďuje, u nás se prostě poslouchá.
2: Jsme vám za to šíleně vděční.

0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
0: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to strašně užili.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit-Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit-Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovská frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
2: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
4: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení, postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.

0: Oslava cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30, v neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha, od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Právě ladíš naše rádio a my hlídáme všechno, o čem se v našem kraji mluví. Od skautských táborů oddílu Lvíčata ze Štěpánova až po taneční výkony na parketu. Už za okamžik projdeme to nejčtenější z regionálních webů a sociálních sítí. Přeju

0: Bikepark Hrubá Voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá Voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá Voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá Voda u Olomouce. Resort Hrubá Voda.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Hoba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
7: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: čem se píše.
1: Taky v sobotu sledujeme, o čem se píše na regionálních webech. Olomoucké Rozárium se v září promění v ráj pro všechny milovníky skvělého jídla. Na první ročník festivalu Chutě kraje dorazí přes 40 stánků s lokálními i světovými specialitami, kulinářskými hvězdami i bohatým rodinným programem. Čtěte více na webu olomouckyrej.cz. Fakultní nemocnice v Olomouci získala jako jediná v Česku špičkový systém Encounter Pro. Tahle technologie funguje jako ultrapřesná čtečka molekul, která lékařům umožňuje bleskově určit ideální léčbu pro onkologické i neurologické pacienty. Píše web olomouckyreport.cz. Přibývající lesní požáry a vlny horka nutí úřady k zpřísňování pravidel. Co všechno vám na zahradě či u lesa hrozí? Za spalování nepovoleného materiálu mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 tisíc korun, u firem jdou sankce do 100 tisíců. Pozor na pálení trávy i táboráky. Za chyby u ohně hrozí obří pokuty. Čtěte víc na olomouckém deníku. Víme, o čem se píše, a přejeme krásnou sobotu.
0: Víme, o čem se píše. Radio Haná.
2: Nosím černý bre.

0: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
2: Sport. Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte. I o víkendu.
1: Počasí.
2: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje. Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Sobotní odpoledne nabízí nekonečné možnosti a tohle je rádio, které ti nedovolí se nudit. Za chvíli z rukávu vytáhneme nálož inspirace na volný čas. Tipy na skvělou kulturu, dobré jídlo i to nejlepší osvěžení u vody na Nákle nebo na Poděbradech. Přeju ti dobré odpoledne plné parádních zážitků.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím na

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
2: Taky v sobotu víme, kam vyrazit. Pokud máte chuť na divadlo, olomoucký leťák dnes kláká na tragédii paní Bovariová, v neděli na hudební show Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. V neděli vás navíc na Poděbradech pobaví i šťavnaté divadelní horory z Poděbrad. Slavit se bude na Hodech ve Štěpánově s písničkami Ivety Bartošové, v neděli s Děda Mládek Illegal Bandem a samozřejmě i s naším rádiem. Nadupané Hody pokračují s naším moderátorem Štěpánem v Přerově, kde to rozjedou Olympik, Janka Kiršner nebo Kamil Střihavka. Rodiny s dětmi natchnou lidové koniny v Příkazích, pohádkové nádvoříčko na zámku v Prostějově nebo hrad Sovinec se Šermíři a Sokolníky. Rokeři by neměli minout sobotní hranice s německými Freedom Call a sportovci nedělní běžecký závod Run and Rave u olomoucké Olympie. Jestli plánujete koupačku, schlaďte se na Poděbradech, náklu i na koupalištích po celém regionu a v kinech vás čeká nový Spider-Man i dětská tlapková patrola.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
0: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
3: Sport. Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Vysíláme rychlé dopravní zprávy a zároveň dobré zprávy pro řidiče, když jedete z Olomouce na Grigov. Oprava silnice finišuje, plnohodnotný provoz se vrací v pondělí 10. srpna odpoledne. Dobré zprávy hlásíme i ze Šumperska, kde silničáři zrušili kyvadlový režim na tahu Olšany Vyšehoří a klíčová trasa už je po rekonstrukci bez jakéhokoliv zdržení. Víme, jak se jezdí tady, za volant, dobré odpoledne.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

všem, co dneska sekají denní směny. Ať už zachraňuješ životy v nemocnici nebo daruješ plazmu. Už za chvilku otevřeme náš praktický letní servis plný vychytávek, které ti zpříjemní zbytek dne. Děkujeme za poslech a přeju ti lehkou směnu nebo zasloužený relax. Hrneme ti dál pořádné hity.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Užij si fakt ryzí horský kemping. Doraž na Holbafest na fakt ryzí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku, ve Šternberském akvacentru, tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.

0: Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
1: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
0: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
3: Sport. Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičemž v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu, Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
2: Počasí.
3: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů. Řidiči v Lipníku nad Bečvou, pozor na víkendová omezení. Kvůli sportovní akci platí úplná uzavírka Osecké ulice. Objíždí se přes doktora Brzobohatého. Zastavit se musíme i v Litovli, tady začala dlouho očekávaná oprava historického svatojanského mostu. Pro auta zůstane uzavřený až do konce listopadu, chodci ale projdou. Dobrý den a šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Sobotní odpoledne přímo vybízí k malé dávce vědomostí. Za okamžik v kalendáři proklepneme známé tváře i divoké historické milníky, které se nesmazatelně zapsaly do dnešního data. Děkujeme za každý okamžik, kdy ladíš naše rádio. Přeju ti dokonalý podvečerní restart. Valíme ti dál nejlepší muziku.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: Mobil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička, v tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
2: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
4: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení, postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30, v neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů. Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha. Od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Víkend společně.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladu. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud se nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
2: Sport. Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte. I o víkendu.
0: Počasí.
2: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na kompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje. Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Vaše letní rádio.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

0: Tohle je rádio naladěné na večerní jízdu a u našich posluchačů to dneska pořádně žije. Oslavují se narozeniny, sedmdesátiny i čerstvé padesátky, takže se slaví ve velkém stylu. Za malou chvíli probereš ta nejčtenější témata, o kterých se dnes nejvíce debatuje na regionálních webech. Děkujeme za poslech a za to, že v tom jedeš s námi. Přeju ti naprosto perfektní večer a k tomu nálož skvělé muziky.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná.
0: Přejeme.

0: se píše?
1: Taky v sobotu sledujeme, o čem se píše na regionálních webech. Olomoucké rozárium se v září promění v ráj pro všechny milovníky skvělého jídla. Na první ročník festivalu Chutě kraje dorazí přes 40 stánků s lokálními i světovými specialitami, kulinářskými hvězdami i bohatým rodinným programem. Čtěte více na webu olomouckyrej.cz. Fakultní nemocnice v Olomouci získala jako jediná v Česku špičkový systém Encounter Pro. Tahle technologie funguje jako ultrapřesná čtečka molekul, která lékařům umožňuje bleskově určit ideální léčbu pro onkologické i neurologické pacienty. Píše web olomouckyreport.cz. Přibývající lesní požáry a vlny horka nutí úřady k zpřísňování pravidel. Co všechno vám na zahradě či u lesa hrozí? Za spalování nepovoleného materiálu mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 tisíc korun, u firem jdou sankce do 100 tisíců. Pozor na pálení trávy i táboráky. Za chyby u ohně hrozí obří pokuty. Čtěte víc na olomouckém deníku. Víme, o čem se píše, a přejeme krásnou sobotu.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme sobotu na jedničku. Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: Johana.
1: Poslouchejte.
2: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
3: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
4: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
5: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
5: Na to nezapomenu.
6: Rádio Hana.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile kliká.

Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio. Rádio Hana. Přejeme.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička, v tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Wow!

0: Now, ooh. Oops.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to strašně užívali.

0: Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit-Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit-Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový singl Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Italské léto na Hané.
0: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
7: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
7: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
8: Ať je italské léto nahané.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
2: Ten 100-tonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Počasí.
3: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlat od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.